0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: než dřív.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Radio Logos.

Tak nastupte hned, než ujede vlak. Zjede chvíli holubice, chvíli jak drak. Bude na tom líp, kdo zaplatí dřív. A kdo má ostrý ramena, ten uvidí líp. Už rozjel se vlak, všichni nadskakujou. Co staří mladé naučili, opakujou. Obligátní starání a vznešená lež. Společnost je příjemná.

Někdy přijdou chvíle, kdy nechce se ti vstát, a marně hledáš důvod, proč vážně život brát. Je těžký hlavu zvednout, od břehu odrazit,

osobectví. Kolik prázdných večerů, kolik planých hovorů, kolik zlatých

víme, že Boží syn přišel a dal nám schopnost, abychom poznali toho pravého a jsme v tom pravém, v jeho synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.